selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nezlídnu už nikde to robitné ruka.

pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostiš toho šťastia lubostiš?

až se stará pošta zhroutí vítr, bude vát. Všechny listy rozletí se, já budu šturmovat.